Aj v lete hráme hity vášho života. Užívajte si letnú pohodu s rádiom Melody.

každé ráno od 6 do 9. Teraz hráme 12 piesní za sebou. Bez prerušenia a bez reklamy. Hity vášho života v

volou sem a vlci už jdou sem, už slyší je vít blíž a blíž. Už mají mou stopu, už větří, že kopu svůj hrob.

hráme tanečné hity vášho života. Od piatka do nedele, vždy o 8:00 večer. Toto je diskotéka Rádia Melody.

dečije disco hity. Diskotéka Rádia Melody. Tanečné víkendové večery od piatka až do nedele.

dečije disco hity. Diskotéka Rádia Melody. Tanečné víkendové večery od piatka až do nedele.

Hráme tanečné hity vášho života. Od piatka do nedele, vždy o 8:00 večer. Toto je diskotéka Rádia Melody.

hráme tanečné hity vášho života. Od piatka do nedele, vždy o 8:00 večer. Toto je diskotéka Rádia Melody.